Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Zun. Do not attempt to leave the dance floor.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z JNT Banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořká společnosti vlastněné Kofolou Československo a InvestGate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Co Kafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se díváme na Mars, kde rover Perseverance zvedl hlavu k obloze a chytil bramborovitý měsíček Phobos, jak přeplouvá přes sluneční kotouč. Zatmění, zákryt, přechod, nazvěte si to jak chcete, Phobos má tvar tak nepravidelný, že se do žádné definice pořádně nevejde. Zakryje jen čtvrtinu slunce a celý přelet trvá necelou minutu. A není to jen pohlednice. Jak popisuje Universe Today, snímky určují polohu Phobosu s přesností lepší než 100 metrů, což žádný pozemský dalekohled nedokáže. Slapové síly postupně mění jeho dráhu a z těch změn vědci čtou pružnost marsovského pláště. Tenhle experiment běží už třetí desetiletí od roveru Spirit a Opportunity až po Persiho. A ano, kamera měla nasazené sluneční filtry, tedy takové brýle na zatmění. I roboti dbají na zrak. Tak ať vám dnešek proletí kolem slunce elegantně. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Následující příběh byl inspirován skutečnými událostmi.
2: Říká vám něco jméno Fox Mulder?
3: Ano, znám. Studoval psychologii na Oxfordu. Je to snad nejlepší analytik v oblasti násilného zločinu. U nás na fakultě se mu říkával strašidelný Mulder.
4: Televizní stanice Fox nám servíruje 10. září 1993 zatraceně mysteriózní sci-fi, které se záhy stane synonymem mrazivé televizní zábavy 90. let a obrovským kultem. Akta X.
3: Agente Mulder, jsem Dana Scaliová, mám pracovat s vámi.
5: Řekl bych, že takovou postu si snad ani nezasloužím. Koho jste vytočila, že vás šoupnuli zrovna sem?
4: A seriál Akta X katapultuje téměř neznámé herce Gillian Anderson a Davida Duchovného do pozice televizních hvězd.
3: Musím říct, že se na práci s vámi těším. Bude to zajímavé.
5: Opravdu? Já myslel, že vás poslali, abyste mě špehovala.
4: Autor Chris Carter počítá s 5 sériemi a následnými filmy, ale stanice Fox si nebude chtít vzít extrémní úspěch seriálu a především sledovanost. A tak přiměje Cartera i s hlavními protagonisty k dalšímu pokračování.
5: Vysvětlíte mi, proč má FBI ve zvyku tyhle případy označit jako nevysvětlitelný jevy a ignorovat je? Řekněte, věříte v existenci mimozemšťanů?
4: Akta X budou pro Fox jednoduše hitem, který se zalíbí i kritice. Zpočátku kultovní seriál, poté prubířský kámen popkultury, který bude narážet na nedůvěru veřejnosti k vládě a velkým institucím a vyústí v nehasnoucí konspirační teorie.
5: Jestli to není člověk, tak co to je?
3: Možná je to orangutan.
5: Chci vzorky tkáně, krevní skupinu, toxikologii a genetický rozvoj.
3: To snad ne. Přece vážně nevěříte, že je to nějaký mimozemšťan.
4: Jak samotný seriál, tak hlavní herci Duchovny Anderson obdrží několik ocenění a tato temná show se stane se svými 11 sezónami nejdéle vysílaným sci-fi seriálem v historii americké televize.
5: Nejsem Fox Scaliová. Nechápu to tak jako vy.
6: Scaliová, to jsem já. Mluvil jsem s okresní prokuraturou v Rain County v Oregonu. Všechny dokumenty, co jsme spolu zpracovali, jsou pryč. Musíme si promluvit.
0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama@zunradio.cz.

0: Všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči kuči tance. HBO Max nasadilo technojízdu, která si opanovala festivaly. Sirat. Prime Video nabízí drsné krimi Bareda podle skutečné události. Lien se vrátila na Netflix druhou řadou a Ridley Scott má v plánu dalšího Petřelce. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, ať to má styl. Zun.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z J&T banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořká společnosti vlastněné Kofolou Československo a InvestGate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Cokafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
3: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
2: ¿Vosotros vais a ir?
4: Na HBO Max dorazil jeden z nejdiskutovanějších evropských filmů poslední doby, španělsko-francouzský Sirat. Otec Luis se svým malým synem přijíždí na rave party kdesi v marockých horách a hledá dceru Mar, o které měsíce nemá žádnou zprávu. S partou technonomádů se pak vydává na poslední akci hluboko v poušti. Karavana rozherkaných nákladáků, naložených sound systémy, naftou a letčím s dalším se prodírá rozpáleným pískem. A to, co začíná jako pátrání, se postupně mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. Hlavní roli se představuje Sergio López, kterého znáte třeba z Faunova labirintu, po jeho boku dětský herec Bruno Nunes a v dalších rolích neherci přímo z rave subkultury. Režisér Oliver Laxe natáčel v horách Saro, východně od Kvarzazáte a film pojmenoval podle mostu As-Sirat, který podle islámské eschatologie vede mezi nebem a peklem a je tenčí než vlas a ostřejší než čepel meče, což o té podívané lecos napovídá. Sirat měl premiéru v hlavní soutěži v Cannes, kde získal cenu Poroty a také ocenění za soundtrack. U nás se objevil na festivalu v Karlových Varech. Španělsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film a snímek pozbíral 6 cen Goya i několik evropských filmových cen. Kritici se shodli na tom, že jde spíš o fyzický zážitek než o klasické vyprávění, takže sluchátka nebo pořádný zvuk jsou rozhodně nutností. Rave Apokalypsu Sirat najdete nyní na HBO Max.
5: ¿Nos estáis siguiendo? Que no va a pasar.
2: Pues vamos a seguir igual.
6: ¿Dónde es la fiesta?
7: En el sur, cerca de Mauritania.

0: 88-letý Ridley Scott zjevně stále nemá v plánu pověsit řemeslo na hřebík. V rozhovoru pro Los Angeles Times potvrdil, že třetí prequel Vetřelce je stále ve hře. Fanoušci na něj čekají od roku 2017, kdy skončil Vetřelec Covenant. A ti, co viděli konec, vědí proč. Android David v podání Michaela Fassbendera tam převzal kontrolu nad kolonizační lodí, 2000 spících pasažérů a k tomu pár embryí, se kterými má vlastní tvůrčí plány. 9 let pak bylo ticho, studio se od Scottovy verze odklonilo a série se vydala jinam. Podle Scotta by se nový film vrátil přesně tam, kde Covenant skončil. David si bude budovat, jak to režisér nazval, svůj vlastní krásný nový svět. A Scott zjevně nemyslí Huxleyho ironicky. Umělá inteligence ho fascinuje a děsí zároveň, což mimochodem dělá už od Vetřelce a Blade Runnera od 80. let. Podle LA Times o tom mluví docela drsně. Umělé inteligence se prý můžou utrhnout a když se to stane, je to jako bomba. Realisticky je ale potřeba dodat, že jde zatím o plán, ne o hotovou věc. Není zelená od studia, není datum, není potvrzeno, že by Fassbender něco podepsal. Scott má navíc plný diář. Minulý týden mu do kin vstoupilo sci-fi Dog Star s Jacobem Elordim. V listopadu má začít natáčet Ostrov pokladů s Hugh Jackmanem a na stole leží i životopisný film o Bee Gees. Takže Davida uvidíme na plátně nejdřív tak za pár let. A i tak je to pro fanoušky Prometea dobrá zpráva. Jen je otázkou, jestli na to bude mít Ridley stále dost elánu.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: ¿Sabes cómo es tu padre?
1: ¿Sabes por qué sufrís vos? Porque seguís esperando que él cambie.
2: Arruina cada momento feliz.
0: Ricardo, hoy por favor tranquilo. Es la noche de Ceci.
3: Na Prime Video dorazil argentinský kriminální thriller Bareda, který se vrací k jednomu z nejotřesnějších zločinů v dějinách země. V roce 92 zavraždil uznávaný zubař Ricardo Bareda 4 ženy, svou manželku Tchýni a obě dospělé dcery. Jenže tím to neskončilo. Bareda se před soudem i před kamerami začal stylizovat do role oběti, muže dohnaného k činu domácím peklem, a část argentinské veřejnosti mu to tehdy skutečně baštila. Z vraha se stala mediální celebrita a případ se na dlouhá léta proměnil v národní skandál. Film režisérky Daniely Gogi se právě tuhle legendu snaží rozebrat na součástky a vrátit příběh těm, o kterých se skoro nemluvilo, tedy Gladys, Eleně, Cecílii a Adrianě. V roli Baredy exceluje Luis Machín, jeho ženu hraje Carla Peterson, tchýni Mercedes Morán a dcery Maite Lanata a Margarita Páez. Natáčelo se v Montevideo, kde štáb věrně zrekonstruoval celý dům. Argentinská kritika oceňuje především Machínův výkon a snahu nepřistoupit na romantizaci pachatele, byť si všímá, že i tenhle film se nakonec točí hlavně kolem něj. Což je asi osud každého příběhu, kde jediným svědkem zůstal vrah. Krimi thriller Bareda je nyní k dispozici na Prime Video.
4: A ver, tenemos que crear una verdad que te salve.
5: Mi familia me decía Conchita.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zul. Tak co? Dobrý?

0: Nejžhavější premiéry, největší trháky, nejvíc filmové zábavy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu.
1: Destination unknown. But it's going to be a party, y'all.

0: Murphy is turning. Say it with me.
1: I can't.
0: 60.
1: Oh. I'm so sorry.
2: What's going on with all those fire trucks?
0: It's your house, Daddy.
3: Did you leave the beans on the stove or did I?
1: We made beans.
4: Na Netflix se vrátila Lien, druhá řada komedie, kterou si pro sebe napsala americká stand-up komička Lien Morgan. Připomeňme si zápletku. Lien po 33 letech manželství zjistí, že muž jejího života odchází za jinou. Začínat tedy od nuly ve chvíli, kdy už jste babička a k tomu se přehoupnete do menopauzy, není zrovna plán, který si člověk představoval. Lien to ale zvládá po svém, tedy s pomocí hlasité, milující a naprosto nekorektní rodiny, s důstojností a s želatinovým salátem. Ve druhé řadě

0: Je navíc schoří dům rodičům, takže se stárnoucí máma s tátou stěhují k ní. Co může být komplikovanějšího než rozvod v 50? No přece rodiče v obýváku. Vedle Lian Morgan hraje její neodbitnou sestru Carol Kristen Johnston. Na plátně se objeví i Tim Daly, Celia Weston nebo Ryan Stiles. Za seriálem stojí Chuck Lorre, tedy muž, který má na svědomí teorii velkého třesku, i 2,5 chlapa a natáčí se po staru, tedy více kamerově a před živým publikem. První řada patřila loni v létě k největším komediálním trhákům Netflixu a letos si vysloužila 2 nominace na Emmy. Druhá je o poznání kratší. Místo 16 epizod jich dostanete 10, za to všechny naraz. Druhou řadu seriálu Lian najdete nyní na Netflixu.
1: You don't get crow's feet without laughing. You don't get worry lines without caring. All you need is a little time, a little love and a little Debbie. You really are the strongest woman I know.
2: Leftover mystery pill.
3: We're either going to have a great nap or one magnificent bowel movement.
2: Hopefully not at the same time.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek, které vstoupily minulý čtvrtek do kin, tedy 27. srpna. Největší jméno na plakátech patří Ridleymu Scottovi. Jeho postapokalyptický thriller Vzhlížet ke hvězdám vypráví o mladém pilotovi, který si s protřelým survivalistou vybudoval bezpečnou pevnost uprostřed zdevastovaného světa. Pak ale zachytí záhadný rádiový signál a vydá se za nadějí, o které si pořád myslí, že existuje. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin v adaptaci románu Petra Hellera. Kdo má radši pěstě než filozofii, tomu v kinech poslouží akční vzpoura. Jason Statham jako bezpečnostní specialista, kterému zavraždí zaměstnavatele přímo před očima a hodí to na něj. Následuje útěk na nákladní loď a osamělá odveta, jak ji umí jen Statham. Z Francie dorazila Nedosažitelná láska, melodrama Catherine Corzine podle románu Christine Angot. Virginie Efira hraje ženu, která se v 50. letech zamiluje do muže z bohaté pařížské rodiny. Vášeně oboustranná, budoucnost bohužel ne. Pro milovníky krátkého filmu je tu pásmo Napiš, až dorazíš domů, tedy čtyři evropské snímky na hranici černé komedie, hororu a absurdity. Spojuje je moment, kdy se úplně obyčejná situace začne nepříjemně vychylovat. A do kin se vrací i kultovka Terminátor 2 den zúčtování. 35 let starý Cameron, tekutý kov, Schwarzenegger a Linda Hamilton v jednom z nejlepších akčních filmů, co kdy vznikly. Tohle na velkém plátně opravdu stojí za to. Z domácí produkce nabízí kina dokudrama Osamělý vlk o stíhači RAF Josefu Františkovi, který se proslavil v řadách polské 303. perutě během bitvy o Británii. 18 sestřelů a k tomu člověk plný pochybností. A pro vaše pidižvíky jsou v kinech animované Tajemství džungle a obnovená premiéra Harryho Pottera a Kameny mudrců. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars, planetu, která nám právě prozradila, že má nerovnoměrně vytopený sklad. Mezinárodní tým vědců zjistil, jak popisuje Universe Today, že nitro polížní polokoulí Marsu je o 200 až 400 stupňů Celsia teplejší než pod tou severní. Rozdíl jako mezi obývákem a rozpálenou troubou. Jak na to přišli? Vzali archivní data ze tří sond NASA, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey a Mars Reconnaissance Orbiter a sledovali nepatrné změny jejich rychlosti. Z toho postavili gravitační model planety metodou zvanou přílivová tomografie. Výsledky vyšly v časopise Nature. Vysvětlení je krásně prosté. Jižní Vysočina je mnohem silnější, funguje jako deka a teplo si tam Mars drží miliardy let. Takže planeta, o které si všichni myslí, že je dokonale kulatá a symetrická, má ve skutečnosti své nálady. A já letím dál, dokonale nesymetricky, ale spolehlivě. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Následující příběh byl inspirován skutečnými událostmi.
2: Říká vám něco jméno Foxmarter?
3: Ano, znám. Studoval psychologii na Oxfordu. Je to snad nejlepší analytik v oblasti násilného zločinu. U nás na fakultě se mu říkával strašidelný Mulder.
4: Televizní stanice Fox nám servíruje 10. září 1993 zatraceně mysteriózní sci-fi, které se záhy stane synonymem mrazivé televizní zábavy 90. let a obrovským kultem. Akta X.
3: Agente Mulder? Jsem Dana Scaliová, mám pracovat s vámi.
5: Řekl bych, že takovou postu si snad ani nezasloužím. Koho jste vytočila, že vás šoupnuli zrovna sem?
4: A seriál Akta X katapultuje téměř neznámé herce Gillian Anderson a Davida Duchovného do pozice televizních hvězd.
3: Musím říct, že se na práci s vámi těším. Bude to zajímavé.
5: Opravdu? Já myslel, že vás poslali, abyste mě špehovala.
4: Autor Chris Carter počítá s 5 sériemi a následnými filmy, ale stanice Fox si nebude chtít vzít extrémní úspěch seriálu a především sledovanost. A tak přiměje Cartera i s hlavními protagonisty k dalšímu pokračování.
5: Vysvětlíte mi, proč má FBI ve zvyku tyhle případy označit jako nevysvětlitelný jevy a ignorovat je? Řekněte, věříte v existenci mimozemšťanů?
4: Akta X budou pro Fox jednoduše hitem, který se zalíbí i kritice. Zpočátku kultovní seriál, poté prubířský kámen popkultury, který bude narážet na nedůvěru veřejnosti k vládě a velkým institucím a vyústí v nehasnoucí konspirační teorie.
5: Jestli to není člověk, tak co to je?
3: Možná je to orangutan.
5: Chci vzorky tkáně, krevní skupinu, toxikologii a genetický rozvoj.
3: To snad ne. Přece vážně nevěříte, že je to nějaký mimozemšťan.
4: Jak samotný seriál, tak hlavní herci Duchovny Anderson obdrží několik ocenění a tato temná show se stane se svými 11 sezónami nejdéle vysílaným sci-fi seriálem v historii americké televize.
5: Nejsem z Fox, Scaliová. Nechápu to tak jako vy.
6: Scaliová, to jsem já. Mluvil jsem s okresní prokuraturou v Rain County v Oregonu. Všechny dokumenty, co jsme spolu zpracovali, jsou pryč. Musíme si promluvit.
0: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z JNT Banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořká společnosti vlastněné Kofolou Československo a InvestGate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Cokafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars, který je zjevně planeta se dvěma tvářemi. Vědci zjistili, že hluboko pod jižní polokoulí je o 200 až 400 stupňů Celsia tepleji než pod severem. Tak tepleji, že tamní plášť může být místy dokonce roztavený. Jak popsal portál space.com, tým vedený Alexandrem Bernem prohrabal archivní data tří sond NASA a sledoval nepatrné změny jejich rychlosti na oběžné dráze. Z těch se dá vyčíst gravitační pole a z gravitačního pole zase nitro planety. Metoda se jmenuje slapová tomografie. Sever Marsu je placatá nížina, jih rozpraskaná vysočina o 25 kilometrů silnější kůro. Možná za to může dávný obří dopad, možná ne. A ta záhada by mohla vysvětlit i to, kam se poděly zbytky marsovského magnetismu. Tak ať vám dnešní den běží po klidné dráze, přátelé. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
9: O Zero Trust Architecture.
8: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
9: Recovery Plan.
8: Endpoint Detection.
9: Multifaktor.
8: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Eddie's Online představuje nejbohatší ženu na světě. Netflix nabízí pokračování dokumentární série Neslýchané, tentokrát Reagan zlomená jako šíp. Magic Box vypustil restaurovanou klasiku Ekce Homo Homolka na 4K Blu-ray a Tady Vary jdou do další sezóny abonmá. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

0: Vous êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi?
1: Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
2: Po krátkém kolečku v kinech dorazila na Edison Line francouzská tragikomedie Nejbohatší žena na světě. Isabelle Huppert v ní hraje Marianne Ferrer, majitelku kosmetického impéria a podle titulu i podle bankovního výpisu nejbohatší ženu planety. Její dokonale zorganizovaný a poněkud zatuchlý svět rozhodí pařížský dandy, spisovatel a fotograf Pierre Alain Fantin, kterého si zahrál Laurent Latif. Ze společného fotografování vznikne přátelství a z přátelství velmi nákladná závislost, protože Fantin se naučí zacházet s Marianinou šikovou knížkou s obdivuhodnou samozřejmostí. Rodina to sleduje s rostoucími obavami. Dcera Frederik v podání Mariny Foa se nakonec pustí do vlastního vyšetřování a bude to mít následky pro všechny kolem. Režisér a spoluscénárista Thierry Cliffa se volně inspiroval skutečnou kauzou kolem Lilian Bettencourt, dědičky pohádkového majetku Reálu, která před lety plnila francouzské titulní strany. Nejbohatší ženu na světě najdete nyní v nabídce Edison Line.
3: Vous avez toujours été comme ça?
4: Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qui est fermé en vous.
3: C'est vous qui avez la clé.
5: Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable?
3: Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
7: Zun.

Filmové Tadyvary vstupují do nové sezóny a rozšiřují se. Zapojeno je už 77 kin po celé republice. Princip je jednoduchý. Divák si koupí předplatné do kina. 10 předpremiérových představení vždy jednu středu v měsíci od září do června. Filmy vybírá ze snímku, které daný měsíc míří do kin, umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och. K tomu Červený koberec a speciální úvod, často i stvůrci. Loni se splát nahlásil Joachim Trier nebo v exkluzivním videorozhovoru vítěz Zlaté palmy Jafar Panahi. Program první poloviny sezóny stojí za pozornost. Milovník, ne bojovník z letošního Karlovarského festivalu, novinka Martina McDonagha Divoký kůň 9 z Benátek s Johnem Malkovičem, americké drama Tonyho Gilroye Behemoth s Pedrem Pascalem a hit ze Sundance Josephine s Channingem Tatumem. Za 10 večerů zaplatíte fakticky 7, 3 projekce jsou zdarma. Abon má je navíc přenosné, takže na své místo v sále můžete poslat kohokoliv, komu dlužíte laskavost, anebo když se vám to zrovna nehodí. Nově se připojuje 10 sálů, mimo jiné Brněnská Lucerna, Kinočas v Karlových Varech nebo Kina v Teplicích a Mariánských Lázních. A kapacity se plní rychle. Předprodej běží do 23. září na tadyvary.cz a na pokladnách zapojených kin.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Right before the Olympics, I went to my therapist panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable? I was like, oh no.
3: Na Netflixu přibyl nový díl dokumentární řady Neslýchané, tentokrát s podtitulem Reagan zlomená jako šíp. Jestli vám to jméno nic neříká, stačí jedno slovo – klokan. Australská tanečnice Rachel Gunn, vystupující pod přezdívkou Reagan, reprezentovala svou zemi na olympijských hrách v Paříži, kde měl breakdance svou olympijskou premiéru a rovnou i derniéru. Do programu Los Angeles 28 se totiž nedostal, o čemž ovšem bylo rozhodnuto ještě dřív, než hry v Paříži vůbec začaly. Gunn ve třech soubojích nezískala ani jediný bod a její choreografie se během několika hodin proměnila v globální meme. Následovala lavina posměchu, dezinformací a konspiračních teorií o tom, jak se na hry vůbec dostala. Dokument dává poprvé souvisle slovo jí samotné. Gunn v něm rekapituluje svou cestu ke kvalifikaci, akademickou práci na poli taneční kultury i to, jaké je probudit se jako terč celého internetu. Za kamerou stály bratři Chapman a McLean Veyovi, tedy dvojice, která pro Netflix natočila sérii Wild Wild Country a která má za sebou už několik dílů řady Neslýchané. Sportovní dokumenty obvykle vyprávějí o vítězích, tenhle je o tom, co se stane, když prohrajete před 8 miliardami lidí. Neslýchané Reagan zlomená jako šíp najdete ode dneška na Netflixu.
2: There was this frenzy. It was this growing monster.
4: Zero points.
2: How did this person go to the Olympics? I know I'm a dorky white woman who's an academic. And I'm a B-girl.

0: Hele, Ludvo, já chci mít klid.
1: A já ne. Já tady od toho odešel, uteču. I tohle nemá cenu.
0: Hele, já utíkám už 35 let a ještě jsem neutek. A ty taky neutečeš.
1: Uteču, uteču. Uteču.
0: A ke komu?
2: Na 4K Blu-ray vychází od Magic Boxu jeden ze základních kamenů české komedie Ekce Homo Homolka. Jaroslav Papoušek byl dlouho vnímán jako ten třetí z nové vlny. Psal scénáře pro Miloše Formana, ale k vlastní režii se dostal až několik let po něm, i po Ivanu Pasrovi. Rodinnou studii Homolkových dokončil v roce 69, tedy v době, kdy už byli Forman i Paser za hranicemi, a potvrdil s ní, že o svém talentu nemusí nikoho přesvědčovat. Rodina pražské

0: festival společně s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie. Homolkovi jsou nepříjemně nadčasoví. 60 let stará nedělní výjížďka a pořád platí, že nejvíce člověk užije výlet, na kterém se nejvíc pohádá. Akce Homo Homolka najdete nově na 4K Blu-ray, ale také online na kviff.tv.
1: Já ti řeknu, že ona tancuje docela dobře.
2: Víš, tančila. Velce pozná.
1: Ta schodí takových 50 kilo.
2: Tě řeknu.
1: No.
2: Baletka. Úplná na buď. Pět?

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Na Apple TV Plus pokračuje druhou řadou sci-fi thriller Temná hmota s Jennifer Connelly a Joelem Edgertonem. Desenovi se snad konečně usadí v bezpečném světě, jenže Jasonova posedlost krabicí sílí a klid dlouho nevydrží. Disney Plus přineslo druhou sérii komedie Dospělost o pěti newyorských dvacátnících, kteří sdílejí jídlo a úzkosti, zatímco se každý po svém vypořádává s odpovědností. Na HBO Max najdete španělsko-francouzský Sirat režiséra Olivera Laxe. Otec s malým synem přijíždějí na divokou párty v marockých horách hledat zmizelou dceru a připojí se ke karavaně technonomádů mířící kamsi hluboko do pouště. Rave Apokalypsa, která šokovala Cannes, odvezla si odtud ceny poroty a pověst nejoriginálnějšího filmu festivalu. Na HBO Max bodují Lanterns od DC Studios, kde Kyle Chandler a Aaron Pierre vyšetřují vraždu v americkém Zapadákově a místo vesmírné podívané dostanete kriminálku v duchu temného případu prokládaného humorem. Třetí řadu má na HBO Max i Conan O'Brien musí vypadnout, tentokrát ve čtyřech epizodách z Indie, Nizozemí, Maroka a Filipín. A do katalogu se vrátil král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lowem. Netflix má tentokrát silný dokument. Volný pád zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy, která staví na svědectví whistleblowera o tom, proč se řítila letadla k zemi a co se přitom zametalo pod koberec. Z Jižní Koreje dorazil thriller Myšilov, ve kterém spisovateli někdo ukradne jméno, tvář a celý život. A pak je na Netflixu Našeptávač s Robertem De Nirem, Adamem Scottem a Michaelem Keatonem. Obsazení k sežrání, výsledek je mírně nadprůměrný, diváci vytýkají předvídatelnost. Prime Video nabízí sportovní dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie od dětství ve válečném Srbsku až po dnešní grandslamy. Rekordy má, jednoznačnou přízeň publika stále ne. A Sky Showtime má tři pádné důvody k zapnutí. Hamlet režisérky Chloe Zhao s Jesse Buckley a Paulem Mescalem vypráví, jak z rodinné tragédie Shakespeareových vznikl Hamlet. Přibyl také animovaný avatar Aang, poslední vládce větru, a španělský thriller The Tribute, kde 80. narozeniny mocného patriarchy skončí odhalením několika desetiletích zrad. V obsazení Luj Tozar a Elsa Pataky. Toliko k nejlépe hodnoceným streamovaným novinkám posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že pravidelně ladíte pravděpodobně nejlepší rádio na světě. Kdo poslouchá Zone Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
5: služba. Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Hyundai.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcií, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z J&T Banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořka společnosti vlastněné Kofolu Československo a InvestGate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Co Kafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na černou díru, která má očividně větší oči než žaludek. Mezinárodní tým vedený univerzitou ve Warwicku sledoval dvojhvězdný systém Swift J1727, kde černá díra o hmotnosti asi 10 sluncí okusuje svou sousední hvězdu. A jak popisuje Universe Today, astronomové pomocí velmi velkého dalekohledu Evropské jižní observatoře zachytili erupci z roku 2023 a viděli celou sekvenci od hltání až po výbuch. A ten výsledek je půvabný. Část polcené hmoty se totiž vrátila ven v podobě větru a výtrysků. Jinými slovy, černá díra se přejedla a pak si ulevila. Doktor Noel Castro Segura říká, že velká část jídla se k černé díře vlastně nikdy nedostane, takže ani nejnenasytnější objekt vesmíru neudrží všechno, co spolkne. Docela útěcha, ne? Držte se při zemi, já se držím nad ní. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus. Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklama @ zunradio.cz.

0: hudební stanice MTV slavnostně zahajuje své první ceny MTV pro nejlepší videoklipy roku 14. září 1984 v New Yorku. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a

0: tak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého druhého alba Like a Virgin.
1: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a převalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
1: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
1: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a šestý nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
1: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z J&T Banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořka společnosti vlastněné Kofolou Československo a InvestGate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Cocafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme čerstvý snímek, ze kterého mrazí i ve váku. NASA zachytila okamžik, kdy se vesmírný teleskop Nancy Grace Románové odděluje od horního stupně rakety Falcon Heavy. 31 minut po startu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Na fotce vidíte observatoř, jak poprvé letí sama, se slunečními panely ještě složenými a s velkou anténou obrácenou k nám. Jak popisuje space.com, teleskop teď čeká 90-denní uvádění do provozu a cesta do Lagrangeova bodu L2, což je takové gravitační parkoviště mezi Zemí a Sluncem. A teď to nejneuvěřitelnější. 20 let práce a 4 miliardy dolarů, ale hotovo bylo před termínem a pod rozpočtem. Ve vesmírném biznisu je to vzácnější než temná hmota, kterou mimochodem půjde Románové hledat spolu s temnou energií a exoplanetami u cizích hvězd. Tak ať vám dnešní noc svítí líp než rozpočtová tabulka. Mějte se pozemsky.
0: Důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan. Endpoint Detection.
5: Multifactor.
4: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIP. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: education was so important to us. It was sort of all that we really did know outside of music, and it was impressed on us that it was important.
1: Sister Sledge vstupují 8. září 84 do hlavní britské hitparády na 32. místě se znovu vydaným singlem Lost in Music. Není ale stejný jako před 5 lety. Single si totiž vzal do parády Nile Rodgers a představuje ho v novém remixu. Lost in Music bude mít větší úspěch než originál, když se vyšplhá až na 4. příčku a Sister Sledge získají stříbrnou desku za prodeje v Británii.
0: I would say the music thing was more recreation and it was fun.
2: Let's sample it. Ladies and gentlemen, Sister Sledge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na hvězdy, které tančí kolem černé díry a pokaždé z toho vyváznou jen s pár šrámy. Astrofyzikové ze Syrakuské univerzity zkoumali takzvané opakované částečné svapové trhání, kdy hvězda proletí kolem supermasivní černé díry, přijde o kus své hmoty a vytvoří zákmit světla. Jenže u 4 z 10 případů byly další záblesky podezřele slabé a to nikdo 2 roky nedokázal vysvětlit. Řešením je rotace. Jak popisuje Universe Today, každý průlet hvězdu roztáčí a čím rychleji se točí, tím méně materiálu odevzdá. Hvězdy, které už rotují bláznivě rychle, se pak chovají stále stejně. A kde takové rychlé rotátory vzniknou? Z rozdělených dvojhvězd, kde černá díra jednu partnerku uchvátí a druhou vymrští pryč. Vesmírné vztahy, dámy a pánové. Jeden zůstane na oběžné dráze, druhý odletí bez rozloučení. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: hudební stanice MTV slavnostně zahajuje své první ceny MTV pro nejlepší videoklipy roku 14. září 1984 v New Yorku. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat, and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat, and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého druhého alba Like a Virgin.
2: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a převalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
2: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
2: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a 6. nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
2: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč Zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars, planetu, která nám právě prozradila, že má nerovnoměrně vytopený sklad. Mezinárodní tým vědců zjistil, jak popisuje Universe Today, že nitro polížní polokoulí Marsu je o 200 až 400 stupňů Celsia teplejší než pod tou severní. Rozdíl jako mezi obývákem a rozpálenou troubou. Jak na to přišli? Vzali archivní data ze tří sond NASA, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey a Mars Reconnaissance Orbiter a sledovali nepatrné změny jejich rychlosti. Z toho postavili gravitační model planety metodou zvanou přílivová tomografie. Výsledky vyšly v časopise Nature. Vysvětlení je krásně prosté. Jižní Vysočina je mnohem silnější, funguje jako deka a teplo si tam Mars drží miliardy let. Takže planeta, o které si všichni myslí, že je dokonale kulatá a symetrická, má ve skutečnosti své nálady. A já letím dál, dokonale nesymetricky, ale spolehlivě. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Kolekce cover písní na albu Songs od Luthera Vandrose zahajuje prodej 12. září 1994. Mariah Carey, Vandrose.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat... Ať to má s

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na černou díru, která má očividně větší oči než žaludek. Mezinárodní tým vedený univerzitou ve Warwicku sledoval dvojhvězdní systém Swift J1727, kde černá díra o hmotnosti asi 10 sluncí okusuje svou sousední hvězdu. A jak popisuje Universe Today, astronomové pomocí velmi velkého dalekohledu Evropské jižní observatoře zachytili erupci z roku 2023 a viděli celou sekvenci od hltání až po výbuch. A ten výsledek je půvabný. Část polcené hmoty se totiž vrátila ven v podobě větru a výtrysků. Jinými slovy, černá díra se přejedla a pak si ulevila. Doktor Noel Castro Segura říká, že velká část jídla se k černé díře vlastně nikdy nedostane, takže ani nejnenasytnější objekt vesmíru neudrží všechno, co spolkne. Docela útěcha, ne? Držte se při zemi, já se držím.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sketch.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Championship points for Andre Agassi.
2: září 1994 se André Agassi konečně dočkává vytouženého grandslamového titulu na domácí půdě. André Agassi, stále ještě vlasáč, změnil nejen svou dietu a zhubl dobrých 10 kilo, ale také kouče a potažmo svou techniku. Němec Štych tak ztroskotal na Agassiho dynamické hře ve třech setech a André se stává prvním nenasazeným hráčem v Open éře, který dosáhl na titul z US Open.
1: I mean, coming in this tournament ranked 20 in the world, not seeded, and the support that I've had from all these fans here, I love all you, thank you.
2: Trenér Brad Gilbert, aby snad navnadil svého svěřence, přistoupil na sázku, že při každém významném titulu si nechá aplikovat náušnici a už mu jich pár na uchu visí. Ale pokud Agassi vyhraje Grand Slam.
1: You know, we had a clear bet. I win any slam as him being my coach, and if I won the US Open, the deal was he's gonna have to shave down his body. So I'm sure he's not looking forward to that, but everybody else is.
2: Coach Gilbert bude celý od hlavy až k patě hladký jako dětská prdílka.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na hvězdy, které tančí kolem černé díry a pokaždé z toho vyváznou jen s pár šrámy. Astrofyzikové ze Syrakuské univerzity zkoumali takzvané opakované částečné slapové trhání, kdy hvězda proletí kolem supermasivní černé díry, přijde o kus své hmoty a vytvoří zákmit světla. Jenže u 4 z 10 případů byly další záblesky podezřele slabé a to nikdo 2 roky nedokázal vysvětlit. Řešením je rotace. Jak popisuje Universe Today, každý průlet hvězdu roztáčí a čím rychleji se točí, tím méně materiálu odevzdá. Hvězdy, které už rotují bláznivě rychle, se pak chovají stále stejně. A kde takové rychlé rotátory vzniknou? Z rozdělených dvojhvězd, kde černá díra jednu partnerku uchvátí a druhou vymrští pryč. Vesmírné vztahy, dámy a pánové. Jeden zůstane na oběžné dráze, druhý odletí bez rozloučení. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Junior Cookie. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého druhého alba Like a Virgin.
2: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a převalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
2: I was like, how am I gonna play this? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
2: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a 6. nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
2: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: zvyšujeme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem. Robot? Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: This right here is a power play.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Edison Line představuje nejbohatší ženu na světě. Netflix nabízí pokračování dokumentární série Neslýchané, tentokrát Reagan zlomená jako šíp. Magic Box vypustil restaurovanou klasiku Ekce Homo Homolka na 4K Blu-ray a tady Vary jdou do další sezóny abonmá. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi?
1: Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
2: Po krátkém kolečku v kinech dorazila na Edison Line francouzská tragikomedie Nejbohatší žena na světě. Isabelle Huppert v ní hraje Marianne Ferrer, majitelku kosmetického impéria a podle titulu i podle bankovního výpisu nejbohatší ženu planety. Její dokonale zorganizovaný a poněkud zatuchlý svět rozhodí pařížský dandy, spisovatel a fotograf Pierre Alain Fantin, kterého si zahrál Laurent Latif. Ze společného fotografování vznikne přátelství a z přátelství velmi nákladná závislost, protože Fantin se naučí zacházet s Marianinou šikovou knížkou s obdivuhodnou samozřejmostí. Rodina to sleduje s rostoucími obavami. Dcera Frederik v podání Mariny Foa se nakonec pustí do vlastního vyšetřování a bude to mít následky pro všechny kolem. Režisér a spoluscénárista Thierry Cliffa se volně inspiroval skutečnou kauzou kolem Liliane Bettencourt, dědičky pohádkového majetku L'Oréalu, která před lety plnila francouzské titulní strany. Nejbohatší ženu na světě najdete nyní v nabídce Edison Line.
3: Vous avez toujours été comme ça?
4: Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous.
3: C'est vous qui avez la clé.
5: Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable?
3: Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pic-assiette.

filmové Tadyvary vstupují do nové sezóny a rozšiřují se. Zapojeno je už 77 kin po celé republice. Princip je jednoduchý. Divák si koupí předplatné do kina. 10 předpremiérových představení vždy jednu středu v měsíci od září do června. Filmy vybírá ze snímku, které daný měsíc míří do kin, umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och. K tomu Červený koberec a speciální úvod, často i stvůrci. Loni se splát nahlásil Joachim Trier nebo v exkluzivním videorozhovoru vítěz Zlaté palmy Jafar Panahi. Program první poloviny sezóny stojí za pozornost. Milovník ne bojovník z letošního Karlovarského festivalu, novinka Martina McDonagha Divoký kůň 9 z Benátek s Johnem Malkovičem, americké drama Tonyho Gilroye Behemoth s Pedrem Pascalem a hit ze Sundance Josephine s Channingem Tatumem. Za 10 večerů zaplatíte fakticky 7, 3 projekce jsou zdarma. Abonmá je navíc přenosné, takže na své místo v sále můžete poslat kohokoliv, komu dlužíte laskavost, anebo když se vám to zrovna nehodí. Nově se připojuje 10 sálů, mimo jiné brněnská Lucerna, Kinočas v Karlových Varech nebo Kina v Teplicích a Mariánských Lázních. A kapacity se plní rychle. Předprodej běží do 23. září na tadyvary.cz a na pokladnách zapojených kin.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2

0: percontrol.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Right before the Olympics, I went to my therapist panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable? I was like, oh no.
5: Na Netflixu přibyl nový díl dokumentární řady Neslýchané, tentokrát s podtitulem Reagan zlomená jako šíp. Jestli vám to jméno nic neříká, stačí jedno slovo – klokan. Australská tanečnice Rachel Gunn, vystupující pod přezdívkou Reagan, reprezentovala svou zemi na olympijských hrách v Paříži, kde měl breakdance svou olympijskou premiéru a rovnou i derniéru. Do programu Los Angeles 28 se totiž nedostal, o čemž ovšem bylo rozhodnuto ještě dřív, než hry v Paříži vůbec začaly. Gunn ve třech soubojích nezískala ani jediný bod a její choreografie se během několika hodin proměnila v globální meme. Následovala lavina posměchu, dezinformací a konspiračních teorií o tom, jak se na hry vůbec dostala. Dokument dává poprvé souvisle slovo jí samotné. Gunn v něm rekapituluje svou cestu ke kvalifikaci, akademickou práci na poli taneční kultury i to, jaké je probudit se jako terč celého internetu. Za kamerou stály bratři Chapman a McLean Veyovi, tedy dvojice, která pro Netflix natočila sérii Wild Wild Country a která má za sebou už několik dílů řady Neslýchané. Sportovní dokumenty obvykle vyprávějí o vítězích, tenhle je o tom, co se stane, když prohrajete před 8 miliardami lidí. Neslýchané Reagan zlomená jako šíp najdete ode dneška na Netflixu.
4: There was this frenzy. It was this growing monster.
6: 0 points.
7: How did this person go to the Olympics?
4: I know I'm a dorky white woman who's an academic. And I'm a B-girl. Dr.
8: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
9: Look out.

0: will people say?
1: Tak co? Dobrý? French, I want to hit it.

0: Hele, Ludvo.
1: Já chci mít klid.
2: A já ne. Já tady od toho odešel, uteču. I tohle nemá cenu.
1: Hele, já utíkám už 35 let a ještě jsem neutek. A ty taky neutečeš.
2: Uteču. Uteču.
1: A ke komu?
3: Action! Na 4K Blu-ray vychází od Magic Boxu jeden ze základních kamenů české komedie Ekce Homo Homolka. Jaroslav Papoušek byl dlouho vnímán jako ten třetí z nové vlny. Psal scénáře pro Miloše Formana, ale k vlastní režii se dostal až několik let po něm, i po Ivanu Pasrovi. Rodinnou studii Homolkových dokončil v roce 69, tedy v době, kdy už byli Forman i Paser za hranicemi, a potvrdil s ní, že o svém talentu nemusí nikoho přesvědčovat. Rodina pražského taxikáře vyrazí v neděli do přírody na zdravý vzduch. Suverénní děda, nekompromisní babička, ušlápnutý Ludva, nespokojená Heduš a dvě dvojčata stráví celý den drobnými spory, křivdami a sebelítostí, protože se nikdo z nich nedokáže postarat o nikoho jiného než sám o sebe. Hrají Josef Šebánek, Marie Motlová, František Husák a Helena Růžičková. Dvojčata si střihli Petr a Matěj Formanovi. Film postavený skoro celý na autentickém dialogu, z něhož se dodnes cituje, dorazil do kin až v březnu 70 a patřil k posledním ozvěnám československé nové vlny. Nová edice vychází z digitálního restaurování, které loni realizoval Karlovarský festival společně s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie. Homolkovi jsou nepříjemně nadčasoví. 60 let stará nedělní výjížďka a pořád platí, že nejvíce člověk užije výlet, na kterém se nejvíc pohádá. Ekce Homo Homolka najdete nově na 4K Blu-ray, ale také online na kviff.tv.
4: Já ti řeknu, že ona tancuje docela dobře.
5: Víš, tančila. Velce pozná.
4: Ta schodí takovej 50 kilo.
5: Ti řeknu.
4: No.
5: Baletka. Úplná nabuč. Pět?
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Na Apple TV Plus pokračuje druhou řadou sci-fi thriller Temná hmota s Jennifer Connelly a Joelem Edgertonem. Desenovi se snad konečně usadí v bezpečném světě, jenže Jasonova posedlost krabicí sílí a klid dlouho nevydrží. Disney Plus přineslo druhou sérii komedie Dospělost o pěti newyorských dvacátnících, kteří sdílejí jídlo a úzkosti, zatímco se každý po svém vypořádává s odpovědností. Na HBO Max najdete španělsko-francouzský Sirat režiséra Olivera Laxe. Otec s malým synem přijíždějí na divokou párty v marockých horách hledat zmizelou dceru a připojí se ke karavaně technonomádů mířící kamsi hluboko do pouště. Rave Apokalypsa, která šokovala Cannes, odvezla si odtud ceny poroty a pověst nejoriginálnějšího filmu festivalu. Na HBO Max bodují Lanterns od DC Studios, kde Kyle Chandler a Aaron Pierre vyšetřují vraždu v americkém Zapadákově a místo vesmírné podívané dostanete kriminálku v duchu temného případu prokládaného humorem. Třetí řadu má na HBO Max i Conan O'Brien musí vypadnout, tentokrát ve čtyřech epizodách z Indie, Nizozemí, Maroka a Filipín. A do katalogu se vrátil král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lowem. Netflix má tentokrát silný dokument. Volný pád zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy, která staví na svědectví whistleblowera o tom, proč se řítila letadla k zemi a co se přitom zametalo pod koberec. Z Jižní Koreje dorazil thriller Myšilov, ve kterém spisovateli někdo ukradne jméno, tvář a celý život. A pak je na Netflixu Našeptávač s Robertem De Nirem, Adamem Scottem a Michaelem Keatonem. Obsazení k sežrání, výsledek je mírně nadprůměrný, diváci vytýkají předvídatelnost. Prime Video nabízí sportovní dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie od dětství ve válečném Srbsku až po dnešní grandslamy. Rekordy má, jednoznačnou přízeň publika stále ne. A Sky Showtime má tři pádné důvody k zapnutí. Hamlet režisérky Chloe Zhao s Jesse Buckley a Paulem Mescalem vypráví, jak z rodinné tragédie Shakespeareových vznikl Hamlet. Přibyl také animovaný avatar Aang, poslední vládce větru a španělský thriller The Tribute, kde 80. narozeniny mocného patriarchy skončí odhalením několika desetiletí zrad. V obsazení Luj Tozar a Elsa Pataky. Toliko k nejlépe hodnoceným streamovaným novinkám posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Polnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že pravidelně ladíte pravděpodobně nejlepší rádio na světě. Kdo poslouchá Zone Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tři důvody pro DAB digitální rádio.
5: Powerplay.

netrpte. Let's play up the house. Funk to school.

Žeclav, party na ulici, to sa teším. DJ Radek si zahrá.

jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme čerstvý snímek, ze kterého mrazí i ve váku. NASA zachytila okamžik, kdy se vesmírný teleskop Nancy Grace Románové odděluje od horního stupně rakety Falcon Heavy. 31 minut po startu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Na fotce vidíte observatoř, jak poprvé letí sama, se slunečními panely ještě složenými a s velkou anténou obrácenou k nám. Jak popisuje space.com, teleskop teď čeká 90-denní uvádění do provozu a cesta do Lagrangeova bodu L2, což je takové gravitační parkoviště mezi Zemí a Sluncem. A teď to nejneuvěřitelnější. 20 let práce a 4 miliardy dolarů, ale hotovo bylo před termínem a pod rozpočtem. Ve vesmírném biznisu je to vzácnější než temná hmota, kterou mimochodem půjde Románové hledat spolu s temnou energií a exoplanetami u cizích hvězd. Tak ať vám dnešní noc svítí líp než rozpočtová tabulka. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska mám pro vás příběh o kolegovi, který se odmítá vzdát. Neil Garros, Swift Observatory, vypuštěná v roce 2004, se po měsících nuceného spánku vrátila k vědě. 26. srpna technici znovu zapnuli rentgenový a ultrafialový dalekohled, jak popsal portál space.com. Sesí přístroj zatím odpočívá, ale prý se má probrat během pár týdnů. Proč ten spánek? Swift čekal na záchranu. Robotická sonda Link měla přiletět, chytit ho a vytáhnout výš. Jenže Linku se rozbila dvě ze tří setrvačínkových kol a začal se točit jako baletka bez brzdy. Záchrana se ruší. Swift nemá vlastní pohon a atmosféra ho stahuje dolů. Do dvou měsíců klesne pod kritických 300 kilometrů a nejspíš letos zhoří. 21 let místo plánovaných dvou. To je slušná směna. Tak držte palce, já mu zamávám cestou kolem. Mějte se pozemsky.

Take me deep inside your soul. Put it deep inside your mind.

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Powerplay.

Come on.